0: Je na pošestřič.
1: Serbský rozvoz. Povězče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Niemsko-serbské ľudové divadlo Budešin zmeje v novej rajnej dobie dohromady 21 premiéru, z toho viacore serbské. Serbské modinské divadlo napríklad predstaví inscenáciu Ku vadis Serbia, na úlke jevišťo přinesú komédiu Čakač na bus od Olivera Bukovského v režii Estere Undes, kýž skladostne tiež Jurija Kochovič 90. narodnin je inscenácia do Nišvišninak, čo je plánovaná. Nimo toho má NSLG v novej rajnej dobie dve elevce, z tejto Tadeja Bedrichec a Halina Šenec. Tvarska dôlnosť za prvný tvarský votrisk Serbského fóruma viede na Lauskym areálu je čara dojšma. O tom informuje direktor založby za serbský ľud Jan Budo. To rieka, zo môže založba ako tvarský kniez vúpisania přijotovač a vúpisač. Kajž Buda dále zdjeli, zahaja so 24. septembra archeologiske vúrovania, kýž maja hač dohod zakončené byč. Z počatk oktobra vodmie so symbolický prvný záru. Popravne tvarske dživa maja so v naliču 2027 zahajíč. Sezóna v Kupielach v Hornej Łužice je nimale šuče zakončená. Jara s pokojom ze sezónu je puhanský mišto Uwe Mikkel v Kulovskej lesnej kúpeli. Z 21.500 vopetovarimi bychu leca 6.000 viac hač loni. Tež kúpiel v Kumvauče tuka na viac vopetovariu hačevak, konkrétnych ličbu pak ešte nie. Kúpiel v Porchove je ešte hač do konca mesaca otvorená. V Bad Kissingenje zají so dženca mezenárodný kongres vo bajkách, na kotrým sú tiež Serbia zastupiení. Heslo rieka človeské byče v bajce a v sredi šústé prašenie, što bajky vo človekách upraja. Hač do nedžele očakuja nedže 200 občelníkov. Zaradvári z tej európska bajková tvoršnosť a bajková založba Walter Kahn, kdež je doktor Susanne Hosena predsedka kuratória. Kultúrna viedomostnica ze Serbského instituta je kongres sobo organizovala. Ona navieduje miestrujem dževaničku vo stavizne kravata. Športové tvorstvo Soku Ralbice Hoki ponovia tučasne zromanie z gmenu Ralbice Rožant a sponzorami Tverde Rajnišťo. Po 30 letach doby so Honja Vošta nuzne zanirovač, zo nebychu so športovce zranili. Na jara dere z Džeržanu spodňu Voštu rozdeluje vienate cvrma Soku ze speciálnej mašinu tele dne 500 tonu granodiorita. Gmena Ralbice Rožant podpiera zanirovanie z 20.000 eurami. Konc oktobra smieča Ralbičanske kopario Tverde Rajnišťo zase vúživač. A to mone bychu? Naše povestče, kýž namakáče dále na našej internetovej strone a v našej dámodnej app s mienom MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slebro pokaza tú kvíľu v Budešine 22 stopňov, k tomu čaja mročne na nebiu. Ráno sú švíle možné tu a tam snáno tiež poponú hyšče. S blakami so svonco raz mi s mročelemi v bio dňa pokaza. Duje cúni vecik z zapada a v bio dňa to zmieme potom maximálne 21 stopňov.
0: Na pučach a na drohách je všetko v poriadku.
1: Serbský rozvoz.
0: Tuž přejmuj vám všim vězo dobrú jezbu do dženstnýšho rania, jeli mače pak za nás nieštož tož puča a droj nastupa, kýba nieštož tož vám tak dženca ráno na útrobe leží, potom nás rado zazvonče. Mati je při telefóne pod 05 91 37 400 abo písače nám pojezč. Naši app MDR Serbia môžete s nami dženca ráno znova četovač.

0: skupina Janka Hanka to bi z Człowieko jasmy, to je titul z nowego albuma, kotryž je loni vyšo. Sada menšinu do šestřich je, a tuž přepodam nitko svoje za.
1: Nábožne svoje.
0: Tute ma dženca Christian Klausen z Pančic Skukova.
2: Ljubi připosluchaki, ljubi připosluchajo. Nydom svišiče povestče. Zoniče novostče z bliska a daloka. Dostaneče informacije o politice v Nimskej a druhých krajach. Zavestče budžetež vojna tema. Vojna po vojne sa nasvieče na škara. Nimale cuch riec. Vojna po vojne sa viedže. Bohuže pak sa vokomikne vo viele viace vojnu započnú, hač sa skunča. A ja sem tak bezmocne. Moje slova nebudú ani jeničkoho prezidenta, vojnského ministra alebo generála starač, menej hišče ponuč, než to zminič. Nech pak započnú pri sebi. V svojej vokolinie môžu sa vo mir a pokoj starač. V svojbe, v vosadže, v vse, na džele. Krasna modlitva môva mi pomáč započína se slovami. Knieže, s čím si zemne nastroj svojho pokoja. Zabuch ľuboval, čiž so hýča. Zabuch vodoval, čiž so kšivča. Zabuch viazal, čiž so vádža. Zabuch viernosť čričal, čiž so mula. Zabuch víru přinies, čiž dvielo roža. Zabuch nádžiu zbúdžiu, čiž sú zadvielovaní. Zabuch svetlo zasvedčiu, čiž je čma.
0: Nábožné svôkni mađenca, nadolku a zamobitosť či farskie vikarie Christian Klausen z Pančic Skukova.

0: kopajem surač.
1: Aj, ja sem vone tole započna surač, dokaj sem ja nimale leta bez to osobo, ani sem niče vce sportovske ukonjal. A potem se aj pravo za suradovska druja očini. Smo si pa s popšečnimi prajli, ali ja sem ti želaša rečeno, odo, se jih zase započnem kopajem surač. Aj.
2: A tak suradovsce kopareo leca smeni 8 cele nojeh modih rajareo za druje mústvo vítač. A jim so nimo toho pjatnače rajareho z nedešej amođine přidruži, koc si šnetko pravú starobu maja. Hromadže s tými dvačči starými zajacami pre neho mústva přinu tak na kečbe hodne silne cilk nekak štorceči muži. Kopajnca šich viaza, vesela so kopareho pre neho mústva.
3: Jo, te ľudži einfach veselo mesobu maja, ta šemija jo jara dobra ve druje, te mes druje a prine, also mo nimale šo hromadže činimo, mo si mesobu pomamo, poprom hejsmo kajšen vujki pčačosti kru.
4: Mo še hromadže držimo, mo smo cva namestne prina a druja, ale duš ne sme namestne, pan smo jenne vujke mústva a to je te krasne radvoru.
5: Kašetce prajene sa radvoje na svojba, te nováčky to je tak začvia, ale ja prajem to sam veľa upraj, to sam pokaza za svojne dere, všivzate za svojne sa dere integrovali a za vojne te ju jen zvýs vidia.
2: Ale što bude za leto? Kak má v tabulce vúpadač, abo nesú za tuté mústvo dybky vážne? Skere veselo a dobrá zromadnosť? Tež tule, pak sú rajario prinieho mústva v radvoriu dobrie nádžie.
4: Also najprv bucha prajo, za sme jara veselo, za sa taká druja radvoru zase nastajva, dokoľš je to za našu prinu jara vážne, za ľudí, kýž snáno nesúšim cíle tak dále, prinie sú boráč, za oni špíli praxis dostanú, za da sme najprv jara veselo, za sú tak veľa zase započnili.
5: Definitívne, to má svoju relevancu, a to bude tie vúnošné.
2: Po jednom leče, bez druhého mústva, duje pola ST Radvoria tujsa so porane vecík. Z Noostata je so samostatné mústvo vúkulivo a rajario, za to zžela samo dáloké púče na sobieru. Tak môžeme všem radvorským kopariam jenož veľa vútrajnošče na novým púču přeč.
6: Nové druhé koparské mústvo má ST 1922 Radvor. Claudius Buša nám rozpravieše.

0: Če hodla? Kak? Što? Lexia, prašaj so.
1: To bude dlho trať. Mači je tam tola tež bila, abo?
2: Haj, pol leta byli koroni a na reakurie.
1: Pol leta? To sem čipne a zmeja za nas potom druhú riadlnisku v učaku.
2: No haj, s tým debiče ličiť.
0: Dobre ranne.
3: Vítej, Lexio.
0: Što baju zabiera? A če odla?
1: K neni bvažiko a zmeje operáciu.
2: Dostane peča nové koleno.
1: A netk mě zajmuje, kak do bude ona doma.
0: To bude kvílu tráč.
2: Zastup za ňu zaušče zmeja.
1: Tvoču šim v občelenem palce.
2: Lexio, koleno je tola zibadvo. Trisi?
0: Aj, tak môžeme to rec.
2: Če odla je možno nutskone organe darič, ale žane zibadva.
1: Ty meni sobe k neni bvažiko a zibadvo k neni XY z kočebu sa pšeho začmova.
2: Dajke nešto ja bakšen žene slyša a nesem. Džit je mi povedal, že sú nové zibadva kumštne produkty, kýž sa za dajku transplantáciu extra zotovia. Z nimi môže sa človek, když šo dere beží, zase jara dere a bez bolosťou hýbač.
0: Jara dere rozkladžene Josefina. A mataj pravje. Pola nutskovných orgánov je darenie možné, pola zibadvou nic.
2: Haj, ale če odla to nenže?
0: Dokáž sú zibadva vo veľa komplexnejšie natvarené a sa so tak jednorie transplantovač nehoďa.
2: Dokáž?
0: Dokáž v obstej zibadvo z kosťou, krmsta, paskou, suchých živou a zibadvovie kapaline. Šo má sa so perfektne romadže hoďeč a pohyblivé vostač.
2: A to je pola vútroby abo jatrou hinak?
0: Haj, jatra a vútroba z tej orgánaj, kotrejš so spiešnišo a jednorišo přizamknuč a zastarač hoďitej.
2: Zo je to tajký rozžil, mi nebe vedome.
0: Haj, defektne zibadva dáďa so přes kumštne implantáty vopravde spiešnišo a úspiešne narunač.
1: Netko vymoj, tvoči moj k neni bvažikoje palce, zo si je čivo s novým kolenom spiešne znese a zo môže vona boze zasa mieznami byč a nás vúvučovač.
0: Zauviesče budeče je tež pobrachovač. To bude veselo vulke, když sa zasa uvidíte. Riane Jane, mamaj.
2: Čau, čau.

0: Kašte ti šrunje hižo od Matija Čismoka po jesčach svišeli jesu nimsko-serbske ludove dživadvo ze svoje letnije přestavky na uročivo, a noa rajna doba čaka z doromady 21 premierami na vopetovarki a vopetovarju. Přitom maja tež serbskich poskytku. Prošurka k nowej rajne dobie ta vopšija 102 posta stronu, a Matija Čismok přeradži nekotre serbske veršky.
1: Hižo 19. septembra zmier inscenácia Juhu, Floppy Dolls su zasotu svoju honio-serbsku premiéru v Haslově. Další teki honio-serbsky veršk bude k letu v februári predstajne s menom Čakač na bus od Olivera Bukovského. A to na vulkým jevišču Dživadva v vonem domie. Režiju za to zmier Ester Undes, kýše serbskému publiku mi znata, kajše dživadelnica Julia Klingnarec naliči.
2: Ona je v posledných letach přeco zaso tu inscenovala a tež hry napísala za nás. Širce canka, von do světa, opuščený dom, to jsou tak te najväčšie byli. A my so jara veselíme, ona nie je Serbuka, ale ona má jene jara dobre začuče za Serbu.
1: Nietko po viacerých historických témach tu už raz komédia. Julia Klingnarec doda.
2: Ja som jara čipna na jej verziu za nás, za náš ensemble, ona všetkých serbských živadelníkov jara tere znaje. A eben extra za nás taký kruch napísal z tej série od Olivera Bukovského.
1: Klietu v aprilu vienuje sa NSLJ potom v obširne Jurie Kochy, kýž v osvieči lica v septembre svoje 90-čine. K tomu praje dživadelník Marian Bulank.
3: To rika musmo jenu novelu od njeho vobdživali. Ta novela rika Višnina a musmo z toho činili jeden kruh s pomoci našo novo rajnoho viednika Aleksandra Maruša a z Madlinku Šočic. Tu nike rika dohož Višninak čije, to bude tak rec našo delna serbska premiera.
1: Vieselič smieža so pri dživadle tiež přes dvie elevce. Z tieto 18-letná Halina Šinec a 19-letná Tadeja Bedrichec, kýž mieni.
4: Najbolje sa veselú vezoto na jivišu stač, ale tiež chcú potnočka so v dživadu dživé, tiež vo vôk režie sme, so ja za to zára zajmujú, ka jen režiu viedže, ka na koncu šiko rumadže, všinže, a po njen veľký kruh z toho nastane. Přitom dá tady švele rumadze vysoké až muzikálické probe, abo rejvanské probe. Aj.
1: A Halina Šinec doda?
5: Asi ja som abičino, a po mňte prašne štonik. A ja som zna do toho, ako zladal, ako šamu si, a so po povedcu pohobil, a nič šonne, also, tamne veci nie sú fungovali, abo ja tie efa nie sú nankovaný, štož. Nieke za mne tak by to ja sem nieke unbedingt činč. A dokes ja halt no, šetce ráde dživadvo rauha, som ja si musel daj efach tomu spôtať šláčka, nieke jo.
1: A pravie zaujazaný do všetného dňa v dživadle levci hižo ste. Rajete v nemské inscenácii Adams Family sobu.
0: Hižo netko nedželu, patekým 10. septembra, je nemsko-serbské ľudové dživadvo potom zaušich votorene, zmiertam džen votorenich dúry. Mati Čismok je informoval vo novej rajnej dobie a je so včera na novinárskej konferenci v obdželiu.

0: Netko staje vam prašenje, a nie to nie je netko naše dundakovo hodančka, ale študa je mała, ma čorno-žolte smužki, ma trochu veľkú hubu, je pomocliva a honi stajne zmužiče za novými drdom diemi. Snano poma vam tuton zvuk?
1: Učení páni skúšení.
0: No vizo, to je pčulka Maja, dženca před poustalitami. Doliča si ona prvný raz přes televíziu ZDF do domiacnosťu, no haj tam, když tuton signál miachu. Je to zromadná produkcia ZDF, ORF a japanského zčelaka. A ja za mne ma pčulka Maja z rúne tuten titulom. Ništo z dječatstva a tiež dječom dženca je hišče znata, ale dječi dženca te neznaja viac tu našu z ruku molovanu maju, tažno je si pred 14 letami tak rec z animirovanie vumeniva, štuž pak ma lušt, zase raz originál vidieč, tunto môže, a to pola našich zjavnopravnických kolegov ZDF. Voni sú mediatice na kvilku tiež originálne molovanie Maja, wusowania wozywili. A tu nie tylko jeszcze raz Karel Gotta słyszymy.

0: Pola vele koperski towarstwo teke druhe mustwo ničo vosebi to nie. Šako so husto towarstwo v okolini zestaj. Tak maja koperske mustva Ralbic, Nebelčic a Kloštra Marinie Vjezdy zromadne druhe mustvo. Pola radvorskich je pak leca hinak. V novej rajne dobje je ličba rajerju mocne rozrostva. A tak možachu z nich druhe mustvo zestajič, kiš je samostatne Radvorske. Co vú stavieznu nám netko povieda Klaudius Buša.
1: To ešte let sú Radvorsce Kopario z Vulky Dubravu zromadne rajne zjednočenstvo mili. Loni pak je so tute rozpuščivo. Tuta přestavka bez druhého mústva traješe celé leto, lica pak so na nové spočat z mužichu. Předsedstvo STGRNA 622 Radvoria by menenia, zo je púl rajerio a dalších zajímcov Vulky dosť a zo so tu iš riziko hudani založiť svojské druhé mústvo, gryze Radvorske. A zajím na tým by je väčší hač myslené. Vitali sú nových rajerov nicienoj z okolíny, nie samo z Votroa a Komorova pola Rakec sú modostní přišli. Chcúchme od nováčko vedieť, što je ich vábivo.
2: Když je svoj prajo za Arbogu sa je na druhé očení, to sme asi spopšačne by prajo, aj gud, jen tam môžem môžem zúspotáč, kú šľadáč, do športčení môžem ostáň, či šnic môžem četečne šestáň.
3: To tak šičo, ja sem nedelu na špil od našej prenelač po papon trenovišu. Ja sem pravil, ja neke započnú kopencu rač.
4: Aj, ja sem vône tohle započná sa rač, dokéž sem ja nemali leto bez toho osobu, ani sem ničo vúce sportovské úkonil. A poď sa aj pravil zase radovská druhá očení. Musí si pán s popřečnými prajli, ale ja som tie žiľašia rečené, ale ja zase započím kopencu rač.
1: A tak sú radosci koporého leca smeli 8 celé nových modých rajerov za druhé mústvo vítač. A jim sa ním o toho 15 rajerov z nedešej Amodžiny přidruží, kociš netko pravú starobu maja. Romadže s tými 20 starými zajacami pre neho mústva přinú tak na kečbe hodne silne cilk nekak 40 muži. Kopajnca šich viaza, vesela sa koporého pre neho mústva.
5: Jo, te ľudí einfach veselo mesto bu maja, da chemia jo jara dobra ve druje, te mes druje a prne, also mo nimale šaroma, že či nima musie mesto bu pomama, poprom hajes mo gajšen vujky pčačos si kru.
6: Mo šaroma, že ďažimo, mo smo cva namestne prne a druje, ale duš nesme namestne, pan smo jenne vujke mústva, a to je te krasne radvoru.
7: Gajšetce prajene sa radvoja na svojba, te nováčky da je tak začvia, ale ja prajem to sam vile upraj, to sam pokaza za svojne dere, Šivzáte za svojne sa dere integrovali a zavolne tie jen zvýs vidia.
1: Ale što bude za leto? Kak má v tabulce vúpadač, abo nesú za tuté mústvo dybky vážne? Skere veselo a dobrá zromadnosť? Tež čule, pak sú rajerio prínieho mústva v Radvoriu dobrie nádžie.
6: Also najprv bucha prajo, zase mňa jara veselo, zase taká druhá Radvoru zase nastajva, dokud je to za našu prínu jara vážne, so ľudí, kýž snáno neslušen cíle tak dále, prvný sú borač, so oni špíli praxis dostanú, to lásme najprv moja rávesu, so sú tak vile zase započnili.
7: Definitívne, to má svoju relevancu, a to bude tie vúnočné.
1: Po jednom leče, bez druhého mústva, duje pola ST Radvoria tujsa so poranne vecík. Z Noostata je so samostatné mústvo vukulivo a rajario, za to zžela samo dáloké púče na sobieru. Tak môžeme všem radvorským kopariam jenoj švele vútrajnošče na novým púču přeč.
0: Nové druhé koperské mústvo má ST 1922 Radvo. Klaudius Buša nám rozpravieše. A s tým je česač menšinou do osmých přijúvam všem dobrý štart do nového rania.

0: Pitch Menschen, du hast mich hier.
1: Nábožné slovo.
0: Magenta Christian Clausen z Banšic-Kukova.
2: Lubi připosluchaki, lubi připosluchajo. Nydom slyšiče pověstče. Zoniče novostče z blízka a daloka. Dostaneče informácie o politice v Nímskej a druhých krajach. Zavěstče budžetež vojna téma. Vojna po vojne sa nasvědče na škára. Nímale cuch riec. Vojna po vojne sa viedže. Bohuže pak sa vokomikne vo viele viace vojnou započnú, hač sa skunča. A ja som tak biesmocný. Moje slova nebudú ani jenečkoho prezidenta, vojnského ministra alebo generála starač, minie hišče ponúč, než to zminič. Nech pak započnú pri sebi. V svojej vokolínie môžu sa vo mier a pokoj starač. V svojbe, v vosadže, v vse, na džele. Krásna modlitva môže mi pomáhať započína se slovami. Knieže, s čím si zemne nastroj svojho pokoja. Zabuch ľuboval, čiž sa hýča. Zabuch vodoval, čiž sa kšiúča. Zabuch viazal, čiž sa vádža. Zabuch viernosť čričal, čiž sa mylá. Zabuch víru přinies, čiž dvielo roža. Zabuch nádžiu zbúdžiu, čiž sú zadvielovaní. Zabuch svetlo zasvedčiu, čiž je čma.
0: Nábožné svoje knihy mieše dženca na doku a zamovitosť či farské vikarie Christian Clausen z Banšic-Kukova.

0: 10 minčinov do napu živičich je a tuž chceme gratulovať.
1: Přejeme zbožo.
0: Dženca, to svědčí v Rožinče, znatoserbský skutný likar Mirčin Kilank. Svoje 85. narodniny. Vele zbože, krutu strotu a bože žonovanie a vězo dále rjane dušu vobohačace rozmowy s lubými znatými a vězo mnohé rjane a nezapomnite hodžinky v kruhu svojich lubych a všetčelů. To přije jemu z cvěje vůtroby, džouce, Cornelia a Carmen ze svojbomaj a syn Peter, kajštěž sotra Ludmila, sotra Krista s Pavelom a brat Benno za Heidrun, kajštěž cva švita, nučko a pranučko. A tu ještě stej to, co přečítač, lube náno, džedo a pradžedo. Vůtrobně džakujeme soči za ušu lubost, pomoc a podpěru a ve věsvých kajštěž zrůdných časách chcemoj soči džakovač. Vo sebe pak za to, že máš stajne votorené vucho a dobrú náladu. Dženca svedčí po takým vyrúženče, skutné lekar, Mirčin Kilank, 85.

0: Nimsko-serbska ludowilčiva dvo, de je so za svoje letnije přestavky nauročivo, kaž sme runje hižo od Matija Čisvoka pojezdčach svišeli, a tutej nuvi rajne dobie čaka na doromade 21 premiéru na akterku a akteru na a za jevišćom, ale vizo tež za vopetovarki a vopetovario. Přitom maja tež seb serbskih poskytku. Prošurka k nuvi rajne dobie, ta vopšia mami rune, předevstvo, 102 posta stronu. A Mati Čisvok tum přeradži nam nitko nikotre serbske veršky.
1: Hižo 19. septembra zmije inscenacija Juhu, Floppy Dolls su zasotu svoju honjo-serbsku premieru v Haslově. Dalši teki honjo-serbski veršk bude k letu ve februari predstajne zmenom Čakač na bus od Olivera Bukovského. A to na vulkim jevišću Čivadva ve vonem domje. Režiju za to zmije Esther Undes, kiše serbskemu publikume znata, kajše Čivadelnica Julia Klingnarec naliči.
2: Ona je v posledných letách přeco zaso tu inscenovala a tež hry napisala za nás. Širce canka, von do sveta, opuščený dom, to sú takte najväčšie byli. A my so jara veselíme, ona nie je Serbuka, ale ona má jene jara dobre začuče za Serbu.
1: Nietko po viacerých historických témach tuž raz komédia. Julia Klingnarec doda.
2: Ja som jara čipna na jej verziu za nás, za náš ensemble, ona všetkých serbských živadelníkov jara dere znaje. A eben extra za nás taký kruch napísal z tej série od Olivera Bukovského.
1: Klietu v aprilu vienuje sa NSLJ potom v obširne Jurie Koche, kýž vo svičí lica v septembre svoje dživeče sačine. K tomu praji dživadželník Marian Bulank.
3: To rika musmo jenu novelu od njeho vobdživali. Ta novela rika Višnina a musmo z toho činili jeden kruh s pomoci našo novo rajno viednika Aleksandra Maruša z Madlinku Šočic. Tu neke rika dohož Višninak čije, to bude tak rec našo delna serbska premiera.
1: Veselič smieža so pri dživadle tež přes dvie elevce. Z tieto vosnačeletná Halina Šinec a džiatnačeletná Tadeja Bedrichec, kýž mieni.
4: Najbolje sa veselú vezo to na jevišu stač, ale tež chcú potnožka so v dživadu dživé, tež vôbu k režie som, so ja za to zara zajmujú, ka jen režiu viedže, ka na koncu šiko rumadže, všinže, a pon jen vulky kruh stoha nastane. Přitom dáta tiež veľa rumadze vysok, až muzikálické probe, abo revanské probe. Aj.
1: A Halina Šinec doda?
5: Asi ja som abičino, a pon byte prašne štonik. A ja som zna do toho, ako zádala, ako šamos, ja sa popovicu pohabila, nič šonne, also tam ne wird so nicht so fungovali, aber ja, die Effa nicht so nankommen, und ich ne gesamte Tag wird da jetzt ziemlich unbedingt change. Ah, doch ist ja halt so, schätze gerade die Jura, woraus mehr sie muss, da ja einfach da muss, putter, schlatsch, gar nicht, ja.
1: A pravie zaujazanie do všetnohodn jave dživadle levce hižo ste. Rajete v nemske inscenácii Adams Family sobu.
0: Hižo netko, nedželu 13. septembra je nemsko-serbske ľudové dživadlo potom za všetkých votorene zmier tam džen votorenich duhy. Mati Čisvok je informoval vo novej rajnej dobie a je so včera na novinárskej konference v občiliu.

0: Petke Vetvariosewe Heshebuzu, Vesebna Usta Jensa, Architekt a Fotograf Martin Maleska, Zaberas Jużo Nikotareleta, s fotografiskim zavestajenstvom Ericha Schutta. Maleška se zasajžujo za zžaržanje architektoniskega darbstva DDR architekture. Erich Schutt ve Vužice znate casnikarski fotograf je togo dla za njogo važne žredvo. Vin je dokumentiroval pevensku Vužicu až do 2000 let. Jedna dalšna faceta tvarenja Ericha Schutta je vetmelovanje serskih drastvo a dokumentacija serskih navogo najsah. Ines Neumann-Neutz je se ze živenim astatkovanim Schutta zabirava.
1: Erich Schutt je hopu pla lozu carunčo živaš veleše živiš nas čostu či a pešasit. Jase šlet pöstče jo zahopil Horst Adam pla novego casnika.
2: Zu mi koneli tam de redaktore, mi mame jadnogo fotografa kenč, vele za nas fotografirujo, aber cesto. A to musi koni Erich Schutt.
1: Sled glida jutze meni knis Adam až.
2: Den jo dokumentiroval serske živine. Absolutne. Lip a knika kisarski fotograf.
1: Ale také nico se nezveno žijo s razom. Kake jo bovo zgromadne živo?
2: My sme veľa duce byli. Ten je všetce pšašal jo nico zajemnego v Serbách, nento nikakie svieženie a tak dále. Abo navogi. To jo bylo jogo vosebne hobby navogi. A drastve. To je bilo za njogo nico veljen važnego. A ja muslim teke pšidaš, abo groniš tomu, až Erich Schutt popšam Jan Rožone Serbnejo. Ten jo doma, jo se narodži ve Vitošove.
1: Ale jogo stare stareše z okolnih sosu byli serske a poserske. A dokulaš Erich Schutt to serske cestčio jo, jo host Adam.
2: Vele duce byl z nim na zapustach. Also to mogu ja si dopomniš net, ako som chopi živaš, my byli raz v Janšvecach. A tam sú před Přešikom, sú sa tam všetkne zmakali pla Krautsholz tam, vlastne ako Božkovice neobstojí. A celý zál je byl plný na Valkách, sú sežili staré ženské, všetkne burské oblacené. A potom sú namal, davý palenc. Ja ga som pičko znal, kak ten palenc, kak je vliv ten má, kak ten statkujú. Ale Erich Neske nie to tak všau viežil. A potom sú jomu nalivali, všetci, a de ženské sú mili svoje viasele, on jo pšitom také ich odmoloval a tak. Ja som dejabron goniš, Erich, nind jo koinc, ty musí ženca ešte zapust fotografovať, ten Přešik.

0: Ale přes také dožavenie, jo byl jeden z nich.
1: Erich, jo byl veľký obľubovaný pla ľuži. Toho sú cestšili, tie naše vesanské ľuži, až oni vyžia jednoho cudzieho s fotoaparátom, oni sú pičko také, co buď zase nenstáš, ale všaké také se nedajú odmolovať. Ale až Erich přišiel, pon sú net hurá, hurá. A ten, ja musím také goniš, ten je to veľký deri zvono, že to. Ten nejo byl také, což je tým ľužam šel na nerve. Vedeš, on to tak stupiš a pokaž čo vašu lapu a tak. Ten je cakal na to voko gnuše, gaš jo, ten obraz, jo, ten motiv jo bylo ten nejrednejšie. A to ľuži zrešom nejsou sobokrydneli. A vosemne, to musím ja také goniš, ten nejo jano gleda na rydne mody žuča, ale ten jo také mi veľa vúši za staršiu generáciu.
0: A nic jano to.
1: Za ňogo sú byli te jadnore ľuže, te živa šerje a te živa šerky a všetky, ak živajú z ruku, te sú byli za ňogo te nejvážnejšie. Ten jo mi veľkú cestčonosť pred tými ľužimi. A tohle sú jogo fotografie také sa tak veľkým daj rážili. Ten nejo žene byl nadúte a jim napšešil on, štelte ich mal a pon abzase domoj. A ten jo vestal, také gožine dvojko jo tam vestal. Ten jo mit všetce jabrik sobu, ten jo pon jabrik staje na drogu, aby mogal pičku od grojci gledaš na ten dvojky pšešik. A ja som cesto musel ten jabrik nosiš potom.
0: Host Adam jo rád pomagal, jo ga vyžel, až dostan jo vid Ericha Šuta všetci dobre fota za nový casnik. Úzky kontakt s ľužimi jo se der je upošil za to, što živo.
1: Sme všetci také namakaví. Net dobrý kontakt tým ľužam. Ja za väčšie sú se také veľký veselili, až sú oni vyžili Ericha Šuta ako fotografa. To jo bylo za mogich, jo to, Erich ist heute gekommen, da müssen wir aber... Ja, a to sú sa napšal do viasa, ten jo by veľkým šípoznaté veľúža.
0: Na taký pád jo Erich Šut vedmaloval, veď živeš nás čo a píša sa tých let, kopicu motivu, že žinca nicht nemožo sa veci predstajíš, až jo tekte ešte tak bylo.
1: Te obrazy sú veľkým dobrá dokumentácia serbského živenia. Ve tých píša sa až tak tak, ako jo on živol. A ja mením, co búža se stáš s tými obrazami. Also to by nieco bylo na náš serbský kultúrny archív.
2: Goni Horst Adam, casnikarský kolega Ericha Šuta, joga ščo nindo narske na fota Ericha Šuta, jogo vít na vúžicu prezentírujo se vít pétka v Chršobuskej starý pochtarni. Zegar 7 jacor vytvorujú tam fotovústajencu pod titulom Miaze casami architektúra a šedne žen ve vúžice. Architekt Martin Maleška přespytuje zmiany vúžeských miestnú, ktoré je Erich Šut před let žasetkami vytmeloval. Také na obširné rámikový program, že šase jaselich.

Vítam vás učobne na Živetom na Salský rádiový program na aktuálny magazín. Ja som Anja Koroč-Švarcová. Hned vám groním, co vás žince u nás vedzakujú. Do toho, co vám redne žince, což mejša svoje spedovanie pri slúchaniu.

0: Pětke vytvoril se ve Chešebuzu vesebná ústa jenca, architekt a fotograf Martin Maleška zabera se južo nekotare leta s fotografijským zavestajenstvom Erika Schutta. Maleška se zasajžujo za zžaržanje architektonického darbstva DDR-architektúre. Erich Schutt ve Vúžice znáte casnikársky fotograf je toho dla za njogo vážne žredvo. Vynia dokumentiroval pevensku Vúžicu až do 2000 let. Jedna dalšna faceta tvarenja Ericha Schutta je vetmelovanje serskih drastvo a dokumentacija serskih navogo najsah. Ines Neumann-Neutz je se ze živenim ostatkovanim Schutta zabirava.
1: Erich Schutt je hopu pla lozica runčo živaš, veleše živeš nas čostu, či a pešasit. Jase šlet pöstče jo zahopil Horst Adam pla novego casnika.
2: Zu mi koneli tam te redaktore, my máme jednogo fotografa, kenč vele za nas fotografirujo, aber cesto. A to musí koni Erich Schutt.
1: Sled glida jutze meni knis Adam až.
2: Den jo dokumentiroval serske živine. Absolutne. Lip a knika kisarski fotograf.
1: Ale také nieco se nezveno žijo s razom. Kaké jo bolo zgromadne živo?
2: My sme veľa dúce byli. Ten je všetce pšašal jo nieco zajemného v Serbách, nie to nekaké svieženie a tak dále. Abo navogi. To jo bylo jogo vosebné hobby navogi. A drastve. To jo bylo za njogo nieco veľkým vážnego. A ja musím také pšídaš, abo groniš tomu, až Erich Schutt popšal mi Jan Rožone Serbnejo. Ten jo doma, jo se narodži ve Vitošove.
1: Ale jogo staré starejšie z okolných sosu byli serske a poserske. A dokulaš Erich Schutt to serske cestčio jo, jo host Adam.
2: Veľa duce byl s ním na zapustách. Also to mogu ja si dopomniš net, ako som chopi živaš, my byli raz v Janšvecach. A tam sú všet všešikom, sú sa tam všetne zmakali pla Krautsholz tam, vlastne ako Božkovice neobstojí. A celý zál je byl plný na valkách, sú sežili staré ženské, všetne burské oblacené. A potom sú namal, davý palenc. Ja ga som pičko znal, kak ten palenc, kak je vliv ten má, kak ten statkujú. Ale

0: Dešo nendo tak stupiš a pokašovaš jo lapu a tak. Ten jo cakao na to voko gnuše, gaš jo ten obraz, jo, ten motiv jo bylo ten nejrednejše. A to ľuži zelšem nejsú sobokrednili. A v osemne, tam musíme také koniš, ten nejo jano gleda na rydne mody žuča, ale ten jo také mi veľa vúši za staršiu generáciu.
1: A nic jano to.
0: Za njogo sú byli te jadnore ľuži, te živa šerje a te živa šerky a všetky, ak živajú z ruku, te sú byli za njogo te nejvážnejšie. Ten jo mi veľkú cestčonosť pred tými ľužimi. A to hodla su jogo fotografije teke se tak wegen der Ragili. Denn der Jenne bin nadut, aber jem napcheche won und stellt euch mal ab und ab und ab, saße domoi. Denn der Westau, teke gorgene dwoike, jo tam Westau, denn jo mit schätze Jabrik sobu, denn jo pan Jabrik steiner drogu, aber morgau pitschko wat gräuzig, gledasch nat den dwoike pschechik. A ja som cestou musel ten jabrok nosiš potom.
1: Host Adam jo rád pomagal, joga vyžel, až dostan jo ved Ericha Šuta všetci dobre fota za nový casnik. Úzky kontakt s ľužimi jo se der je upošil za to, što živo.
0: Sme všetci také namakaví. Net dobrý kontakt tým ľužam. Ja za večer sú se také veľkým veselili, gaž sú oni vyžili Ericha Šuta ako fotografa. To jo bylo za mogich, jo to, Erich is hojt gekom, da mysme aba. Ja, to sú se napšal do viasa, ten jo by veľkým či poznate ve ľuža.
1: Na taký pád jo Erich Šut vedmaloval, veď živeš nás čo a píš dass er dich lädt, kopi zu Motivu, so schinza nicht niemoso so wie sie pschätzta jisch, als jo tegte ischi tak bürbo.
0: Die Wobrase su wegen dobra Dokumentatia serbskiego živinja, de tich pischasset asch tak durch ako jo on živo. A ja minim so buža se starstimi Wobrasami. Also to by nicht so bylo na náš serbski kulturný archiv.
2: Goroni Horst Adam, zasnikarski kolega Ericha Šuta, joga ščo nindo narske na fota Ericha Šuta, jogo vid na Vúžicu prezentirujo se vid petka v Hršebuski stari plachtarni, zegar 7 jacor vytvorju tam fotovústajencu petitelom Miaze casami architektura a šedne žen ve Vúžice. Architekt Martin Maleška přespytuje změny vůžeských městnů, které je Erich Šut před lid žasetkami vytmeloval. Také na obširné rámikové programy, že šase jaselíš.